0: Tak, toto bol priamy basável.
1: U nás na Rusnákoch šahvarity basável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.

Dobrý večer, vitajte, drogi sluhače Radija Lem FM, s toj strane Severijan Kosovski, vitam vas kolo sluhanja Trioh Švitiju. No i máme vítorok, už druhý den červča, začali sme tot fajný letní mišac, predovšetkom fajný za to, že v červci, takoj neodouha, začíname vakácii. No ale do toho ešte ku šiša, takže ja, drogi sluhače, s vami budu. I, zacznijmy to nasz wieczór z Radiom Lem FM.

0: za soucit. Doufám, že to teď vidí maminka. Mami, máš ze mě radost určitě. Dokázal jsem to. A co?
1: Lim FM.